Poisli so glocky, zlatou zuby, hoky doky. Poisli so glocky, zlatou zuby, hoky doky. Poisli so glocky, zlatou zuby, hoky doky. Princeska, princeskyni krofi.

podpornikov. Certifikat mám. Certifikat mám. LGBT. LGBT. LGBT. LGBT.

LGBT, podpornikov, certifikat imam, jaz sem eden od podpornikov, LGBT, certifikat imam,